0: Mám ráda hudbu.
1: Já mám také ráda hudbu.
0: Je to srdce rvoucí, ale občas si to člověk může dovolit. Kvůli tělesnému zdraví.
1: Jenomže my dvě nemáme rádi stejnou hudbu.
0: Proč, dceruško?
1: Ne, já mám ráda hudbu, která vyhovuje mně. Na to mám snad právo, ne? Copak člověk musí vždycky souhlasit s tebou?
2: A ty, zas ty zmije prohnaná, se vždycky musíš stavět na ocas a mrskat jazykem a křičet já, jdi se svou svobodou ke všem rohatým.

0: Dnes zatlučen na okno srdce pana Satana.
1: Takový fešák a srdce má ze zlata. On určitě.
2: Ne, ne, a ne!
3: Ty květy si račte vzít, jsou plné vůně dávno uvadlých a zašlých citů.